seděl a červené pil, kolem lidí jak muh, samý tanec a smích a girlandy světel a venku tál sníh. Každej pil, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem schvojí se perl dva blázni jako divoká zvěř.

ruce má láv. A ten druhý zasnul už, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychnul

kde jsou ty starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva sem na ní kejv, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi mon ami a otvírali sejv.

zpívali se mnou plepky, dali mi na žiletky a flašku šanoáru. Kdybych býval pro milenku kař,

Teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník, jsou hlasem záhrobí.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

Čím družbu, pojď ukoj mou tužbu, mám tě rád nebo co? Mí touhy se neboj, jsem weltmensch tu playboy, mám tě rád nebo co? Jseš mladá, máš danu, já...

družbu, pojď ukoj mou tužbu. Mám tě rád, nebo co? Seš mladá, máš danu, já po tobě planu. Mám tě rád, nebo co? Mí touhy se neboj, jsem Weltmensch, tu playboy. Mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád, kurník, nevidíš, že čtu playboy.

jednu šafářovická tka, že výhradně kvůli němu svobodná je matka. Tak zasedli u zdejšího soudu proti sobě, k rozhodnutí zdali Véna splodil ono ropě. Vypověděl Véna, že si na procházku vyšel.

děli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou svršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní, v posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví, život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím, rozčil se Véna v síti.

hlídat vrásky, čekat na potlesk. Bubliny, prášky, fámy, řekni, co žene tě vpřed. Když ztratíš všechny známý, zkus trochu vína nebo hladit amulet.

sláva, trampoty, cukr a led. Nepadat, nemuset vstávat a čekat, že to bude naposled. Když chybí jiskra i nápad, jako když krajina spí. Večery začnou se lámat a je to smutný a zlý.

vezme svůj zrychlený dech. Začni o sobě váhat, zmizíš ani pěna kalnej břeh. Kutálka po sobě sklízí, každej je tak trochu rád. Není co dát, už se nic nenabízí, v sezóně zmrzlin a hitů promená. Kutálka po sobě sklízí, každej je tak trochu rád. Není co dát, už se nic nenabízí, v sezóně zmrzlin a hitů.

zahlédl jsem tě z vlaku. Tebe jsem nemohl nepoznat a já byl ten malej v saku.

zemi přikryje a plamen všechno stráví. Zmizí prý všechno, co tu je, přesto mám dobré zprávy. Až se vše na prach rozdrolí a bude po vší kráse, ať už se stane cokoliv, my dva.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.

mi všechno fuk, všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni. A to já ještě nejsem snad. Můžu tě pozvat na víno, můžu tě opít, obelstít, oči i ruce ti zavázat a dělat si, co budu chtít. Můžu být hodný chlapec a nechat si o tobě jen zdát, ale vzdávají se jenom blázni. A to já ještě nejsem snad.

0: hrát se jako blázen, blázen na pořád.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí, se u kalendáře ztrácí statistika dnů v žití minulých. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas maní z obličej, obraz stáří, čelo je přeorané, pole vrásek změť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění, v parcích a po hospodách.

duchu spočítá. Vnuků 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malíř v obličeji, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole hrásek směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak mění.

tělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora a je čas na slova.

0: kurva.
1: Zas je tu ráno a zas je tu večer. Takhle den po dní to by jeden breče. Stejně jak před rokem, stejně rok za rokem, všechno je napsáno. Večer a zas ráno.

To, že jste zvědaví, tak tuze dnes čistého vám nalijí. Jak vlastně lidstvo přišlo k duze, no a já ke své Marii. Já seděl u okna, ostřil dalekohled, díky ti, Marie.

Bůh, když to viděl, řekl, že no, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, postřil dalekohled, díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou touhou,

zpestřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky. Já seděl u okna, ostřil dalekohled.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Milé děti, zavřete oči a představte si strašidelný

svatojánští brouci bzučí. Permon zakop okořen.

chci s tebou strávit noci, když ráno mě za dveře postavíš. Pak budu průhledná a změněná, drž mě pevně, jsem skleněná. To, co je ve mně, bude i v tobě. Máš pohled skelný, teď se podobáme sobě, jen ty jsi obal živý a méně trvanlivý. Žiješ jen jednou, tak na zdraví, mě vždycky někde daleko, kdo si znovu rozstaví. Vrátím se nová, jasné je tedy, že se nevidíme naposledy.

Když na dno si sáhneš, na dno mé chceš padat. Život jen se mnou dá se zvládat. Prý je ve mně pravda koncentrovaná, odpověď na otázky někde schovaná.

jestli je život po životě, jestli spravit dá se to, co bylo špatný, jestli jsi ztracený anebo vratný. Jsem prázdná stejně jako ty, přestože se můj obsah do tebe vlil, mě spirit opustil, aby vlil se ti dožil. Tak neříkej, že už jsi dožil.

až bude po všem, chceš tu být se mnou. Na cestu zahraju ti na skla skladbu jemnou, až ti vypadnu z ruky a zbydou jen sklíčka. Nebude tu nikdo, kdo by nám zavřel víčka.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Svena. Takhle to končí i začíná. Takhle to začíná i končí. Přestaň se dívat.

buďme prostě muž a žena. A tvoje kunda voní sladce, chce se v ní houpat na oprátce, chce se v ní houpat na oprátce, chce se v ní houpat na oprátce.

vlči, slana, takhle to končí, i začíná, takhle to začíná, i končí, přestan se dívat do mých očí, přestan se dívat.

Přes 100 000 jmen má, každý některé zná. Než se ztratí,

Kuň bejk, to je moje řemeslo. Kráva, kuň, kráva, kuň bejk, jen kdyby to víc neslo. Pod vepřovým pasem leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo, každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD bejka obecního, dostal ránu palicí a usnul jak dřevo. Z řezníků netuší nikdo, co se stane, že se bejk zas probudí a rozzuřenej vstane. Kráva kůň, kráva kůň, kráva kůň bejk.

schodů, řítí se do dveří, za kompetentní osobou podepsat příměří. S dokumentem v uchu běží na vrátnýho, ať všechny bejky propustí, vše je zařízeno. A tak bejk statečnej zachránil svý stádo. Kupujte si v lese

pochyby, mám divný pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych, já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat.

měl něco zmeškat. Snad mám bejt v pokoji u okna s deštěm, v domě, co nestojí už nebo ještě, v místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad teď

0: Ovšem, když bych se tam nakrásně ocit, co tam, co právě tam.
1: No nic, jen pocit.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Zas jedno ze smutných rán, jenže teď v hlavě mám plán. Vyjdu z bodu A do bodu B až C, možná ještě dál, až na kraj světa.

to fakt umí. Ještě pár slov o soukromí, jsem jakej jsem, někdy anděl, jindy na pěst, ať je sucho nebo

A země leje, bory šumí, to fakt umí. Ještě pár slov o soukromí, jsem jakej jsem, někdy anděl, jindy na pěst.

0: dál, až na kraj světa. Vyjdu z bodu A na okruh trekovej, já už jsem takovej, až země leje, až země leje, až země leje, až země leje.
1: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
2: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
2: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
2: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
1: Těšíme se na vás!

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

bolí, že chci rovně stát, cestu svou si každý volí, říkal.

upřeně na mě hledí, ale chce se usmívá. Asi dobře je mu v nebi, spokojenost neskrývá. Pojednou se děda ztrácí, jak pod čepicí vlas, naštěstí sny se

Lžete, lžete, kradete a zabijíte, lžete, lžete.

A lžete, lžete, vykořisťujete a globalizujete a nelegalizujete a otravujete mě a netančíte, lžete, lžete.

Večer k zapadáku, komplic ke mně ze tmy tiše hovoří. Chytili jsme Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří. Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli,

Nejhorší je na tom, že to bylo s chlupem, který v loni z jara partu rozdělal. A já, milá Máňo, já jsem byl tím klukem, který dneska fízla oddělal.

Dnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

ptáš se, na co myslím, inu. Myšlenek je celá spleť, dnes mi dali na hodinu. Generační výpověď, mám v srdci časovanou minu. Kdy to přijde zítra, teď, já už dostal na

0: když mi provonila pleť, já už dostal na hodinu generační výpověď. Ptáš se, na co myslím, synu, proč jsem bledej jako zeď, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, popus spojku přidej plynu, nerozlížej se a jeď. Já už dostal na hodinu generační výpověď.
1: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků Dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk, Honza Hroch.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Bubu. Budiky, budiky. Bulik. Dej sem ten dulik. Dítě, chytím tě. Přeškolím tě.

Ďáblu jsem duši zaplůdal, na rozkaz jsem mordoval. Web jsem agent CIA, jsem nebezpečný a jsem zlej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně very zlej.

Jsem zlej, strašně very zlej. Čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, strašně very zlej. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Waha, na mě si dej bacha. Nebuď já, jsem strašně very, příšerňácky strašlivá.

0: Item, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nej.
1: Zlý celého světa, spojte se.
2: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.

Kytky, bílé rakvičky, nanukový dort, ufňukaná holka rukama si pusu utřela, jedna mrtvá včela ještě léto nedělá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort a slunce svítí.

nanukový dort. Hodiny na věži bijou poledne, mrtvá včela ze stolu se nezvedne, sladké

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Uživatel bára leží v pláči, když přijde.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: bylo 8.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
2: Námořní kadet si vyšel projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když svoukneš svíčku na konečnou autobus.

poslední stopa v bílé pláni. Najednou někam odcházíme sami, něco nás vedá, křika, ptačí skřehotání.

Zimou se choulí věta, míříme na moře. Co zbývá ke břehům, pohled letmý, roztáhnout křídla, vyletět ze tmy, vesmírem září přijde.

u řeky vířit. Ve víně tone svět zásad. Pojď domů, už budou čtyři.

bude se po trávě válet, s holkama zlobit nolotr. Nad ránem skončí ten zálet,

přístavu. Včera po létech jsem slyšel zpívat racky nad hlavou. Teče kořálka a léčí únavu. Holky jsou každým okem hezčí, každej už vyhlíží tu svou. Tak zase na pár hodin život podvedem.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

nohy se do bláta boří. A v koutě hoří svíce, jako život náš.

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu?

A on hrál beze smyčce, píseň beze slov, měl šik cylindr, však žádnou hlavu, ani krk, ani hruď.

naše láska byla šlágrem pro dva hlasy. A v každém baru chlap na klimpr jenom pro nás.

co ty jsi měl ráda, to já přímo zbožňoval. Julie, co živ tu budu, Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct. Julie, ta naše láska byla jako Shakespeara, každá postel propocená touhou našich těl. Julie, pak den se zlomil v pase a zavonila síra. To osud pohnul prstem

hrají pro nás tuhle píseň zvony. Julie a naši lásku dělí půl palce.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků Dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.

Jaká zrada v nás, vždy ten vnitřní hlas vlastně dávno k nám náleží. Ještě ve dveřích trocha váhání, co teď opouští, co ji pohání. A už mizí břeh, jen ho nech tvůj dech, už ti pro lásku nepatří.

světí, snad se zasvětí, je však nebi blíž. K paní půlnoci tváře obrátí, všichni prokletí, když je svázal kříž.

ve vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom podél

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví, staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu,

rozespátý marně hledám oči tvé a ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom výdat

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

tu s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní, v častušku hudbu varhaní.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou a když ti fešná angličanka přede dveřmi řekne zasnou, když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a tvoje nový Bentley jede jen na jedničku.

a na chodníku klouže led. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď,

a místo popela na hlavě sníh. Sněží a v kapse mám balzám na prasklý rt. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až doletí tam, kde teď bydlí neštěstí. Sněží a ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím? To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let a modrý život už nedržím. Držím tě za paže, kdo nám to zakáže, a místo popela na hlavě sní.

kamenný most, kam chodím na žebrotu. Když už ne draky, tak aspoň stíny přemoct, aby sis neoblíž.

Já ne, já jsem Čech, kojený rybníkem, loukou znám les, znám místní zvěř, nechci za moře hod každej pes jiná vest.

ta doba tohu přibalil. Když jsem opouštěl tenhle stát, pár dobrých slov, taky pokorů, bez který nejde rovně stát. A tak jsem se vydal

země, národ, historie, zákon, právo, morálka, člověk, nula, bakterie, spravedlnost, decimálka, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, prachy, vláda, tvrdý chleba, nevědomost, jistota. Prapor, Francouz, kovadlina, Marseje za dějiny, revoluce, gilotina, vyvražděné rodiny, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, Napoleon, ostrov Elba, padoucnice, samota. Goethe, Schiller, Nietzsche, Friedrich, Hitler, Říšská orlice, Goebbels, Göring, Marlene Dietrich, Wehrmacht, Heydrich, Lidice, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, jeden Berlin, druhý Berlin, husy, kůže po těle.

0: Rubáňový kolektiv, chleba s máslem, rádiovka, 8, 9, 10 piv, úterý, středa, čtvrtek, pátek, a co jsme tu ještě neměli? 8. březen, svátek, matek, sobotník, neděle a pondělí.
1: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.

s mým vodovodním kohoutkem je trápení. Pořád brečí jdouc, pane vany, řeknete si, to je špatný těsnění. Ale věřte, nebo nevěřte, tyhle kapky, ty jsou slaný. Vypadá to na mou věru dojemně, zvláště pak ta přeměna.

cestě jen kamení a věčnost ke mně pískem promlouvá. Smích je tajné znamení, je vždy tam, kde mě není. Stojí

0: Lily.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: jablka v zahradě, až blíž podzimu sládnou, i člověk uzrává až na života sklonku.
1: Zavlaš je po řadě.

márně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál, pořád ještě něco chybí. Jenom blázen by to vzdal,

0: co chybí.
1: Možná jiskra přeskočí.
0: Možná jiskra přeskočí.
1: Možná.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again.

0: ale bez podpisu.
1: Jako bych jeho písmo dávno znal. A já v těch řádcích našel spoustu kompromisu. Zavřel jsem oči a v duchu četl dál. Napsal mi jednou někdo dopis plný velkých přání, o kterých sní se těsně před spaním. Ty řádky byly plný to.

Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

tam, na úsměv tvůj, já čekám den co den, na lásku tvou a nebo jiný z žen. Čekání znám, než mi doktor pozvedal, snad každý den já ve frontě jsem stál, než odevřou, než vrchní přijde k nám, než poznám.

pár prošlapanejch, prošlapanejch bot. Co všechno já už nezažil,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Má pitomost je denně otevřeným krámem, včetně nedělí i sobot, na své tradiční procházce porcelánem. Zase rozřízem si chobot.
2: No co dělám?
1: No co dělám? Blbnu jenom tak, anebo z chlastu. Radši sklidte si ten porcelán, jsou z toho hořský s ním. Klidně.

Kdybych byl tolik starý, jak jsem blbej, bylo by mi 300 let. Zase k hodným lidem byl jsem tvrdej.

klony. Běžím se podívat a proklínám, sůtulku zas jim zdrhlo.

ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků Dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.

0: já s chutí byl bych políbil těch pár prostejch vět.
1: A poprvé já v životě

stůj, já volám prosím, stůj. Vlak nic, učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píšťala řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šach jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářskej klíč.

v těch pergamenoch, tatíček to tam dobře zapsalý. Z každého pečení poctivý chleba a zrno z lánu na pasece. Lekvar

tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A ta mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou energií.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků Dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: první dítě přišla při výslechu, druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.
1: Když noc dlouhá a studená jak válka a všude

a jejich jménů na straně 24. Silný je ten, kdo odpouští. A potom umřeli v horoucím a přesvědčivém stisku. A to je

Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka, a všude kolem jsou jen různý seznamy, proč se mě ptáš, jestli existuje láska? Vždyť důkazem toho je...

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

světla do vínku dny a z noci vynáší nevinátka světla do vínku dny.

No tak tohle si poslechni, brohučku. Jak bys mě miloval, kdybych si nebarvila vlasy, kdybych si neholila nohy.

jak bys mě miloval. Vidět jenom vrásky pod očima a žádný jizvy po porodu, za to jizvy po nevěře, jak bys mě miloval. Když budu vlezlá jako zima,

moře, co je v noci dole.

byli, u ohňů panoši si vyprávěli, blížila se noc u kresenbrunů.

byli, v zástupu zasvěcených vedli tě k úpatí mohyly. Devátý rok si zvláštní oběť žádal, byla Velká noc za slunovratu.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Pistolníci ze Sibiře, strážci zlaté řeky, posilujte v dobré víře, doba žádá reky. Kamarádi ze všech pólů, trempíři a skvav, zanechejte volejbolu, bijte na poplach. Spekulanti jako supy krouží nad kaňonem, vyklekují plány, kupí, fotí si ho dronem. Betonem zalitý terén, provrtaný svah, spát jim nedá tunel jménem Nový Jižní Tah. Pomoz nám veliký Manitů, ode všech prašivých banditů. Delegáti ze všech kempů nad údolím ticha, dba vše blaha rezidentů, dali sobě spicha. Poté, co se nasytili uzenin a leč, janovický šerif Billy spustil první řeč. Ministerský karvaníci míchaj cinklí karty, hrajou pokr vo dálnici, lítaj miliardy. V nestřeženým okamžiku stačí malej trik a karavany dostavníků pošlou pod Medník. Pomoz nám veliký Manitů, ode všech prašivých banditů. Čak trénuje nové blafy, mozek samý mozol, skvav študují paragrafy, Billy drží dozor. V redakcích jsou nedočkaví, jak dopadne střet, jenž má změnit posázaví na dalších 100 let. Betonáři v plné zbroji od Prahy po Sibiř už vidí, jak jim v poli roste první pilíř. Zatím dole u zátoky traperstvo se hemží,

tak pěkně došel využití starý český zvyk. Místo kvérů nasaditi hrůzostrašný ryk.

až tu jednou pojedete, vězte na závěr. Není zápas na tom světě, který by byl fér, cenější než nějaký most a dlouhý majle cest. Zůstane však malebnost, odvaha a čest. Cenější než nějaký most a dlouhý majle cest.

Nikdo sem nejezdí, řekla mi jedna paní. A z dlažby a ze zdí nad Prahou zvířil se prach. Stařenky obrací trávu pokosenou a někde v oblacích smrčil há po kartách a vrátil.

0: Od kašny k muzeu na Mělník až do Všetad. Jak oheň pálí, když všude je zima a mráz.
1: A v té zoufalé tváři přečti si výhybkáři, než tělo pod kabát schováš na věčnost vyslaná slova.

zvony se rozezní nad zemí lží a drátů. Stařenky v oblacích s Janem se o stůl dělí. My dole v rozpacích, bosí a bez kabelů.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití a k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

Já jsem zas u každýho požáru. Někdo rád sparty, já mám rád kvarty. Dva tóny, co se hodějí do páru. Hoří, už nám to hoří.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strčmě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad ne.

Tu Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt, a Jimsku zrindal svou lulku a pliv Grandpa Wright. Pak spokojen začal zas hulat, že smírně skončil spor, své benčo pak vzal jeden mulat.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Já bych tančil, pojď má milá.

paní, že se změním ve strom planý, že mě čeká divný spaní, že se změním.

snažit se psát písničky folkový? V dnešní době už nikoho nebaví. Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou? Nikdo už nebude žalmanem Lohonkou. Proč snažit se, aby s náma každej zpíval? Ani jeden z nás není Karel Plíhal. Neumíme na svý nástroje. Hrajeme, že hrajeme a děláme, že nám

co se dá dělat, nejsme nezmaři. Ovace sklízet nám nesluší, nemáme tři anděly jak žamboši. Proč chtěli bychom vyprodávat sály, nám stačí pan Čech. A vy tady, proč chtěli bychom

0: vás to třeba i osloví.
1: Naše srdce jsou la la la la la.
2: Haló? No folkový přece. Ano jo, naschle. Otravujou.
3: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy třetí víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Douna Boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže třetí víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
4: Radio Folk. Váš klidný prostor.

od rána až do večera, jako nitka, jak provázek, obrázek tvůj omotává čas. Na stole a na hodině.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

jsme opět na trávě. Neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, žijem, složitě. Složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, a to, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem, složitě. Složitě žijem, žijem, složitě.

ztratíš holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě. Žijem, žijem, složitě.

Za oknem do dvora se prohánějí běsy, šedodivný mračna pokorně sekají, malý bílý slzy na sklo dopadají.

a jsem za pitomce. Skrz temnotu noci vidím, co bílý den skrývá. Není to jen pocit,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

mám těch fotek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám, patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

Vám vás, přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolím. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás, přišel můj čas.

jen spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlad. A ve tváři vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

běhají kola a bez ohledu na rytmus bičují dotažného vola. Jak se tu vzali, tak zas mizí, lepší, když budou o dům dál. Nelituj, vždyť tu byli cizí, kdo by tu o ně vpravdě stál.

Pár slepic ve vsi ztratilo se, když tu u nás byli. Dalšího dne v raní rose pírka po nich zbyly. Na ohni se co si vaří, feroten se nedá. Věřte mi to, moji bratři, tahle byla hnědá. Věřte mi to, moji bratři, tahle byla hnědá. Nástrojů pár jen sebou měli, až do rána struny zněly. Poprvé v tom jejich reji mí.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Leží a spí tam slabouká tichá a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd, kde zas bude tančit.

spítám a já prším a sítám a Davidou skrze nás.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk, Honza Hroch.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

až složíš korunu. Co z tebe bude? Kolíbka rakev, světlo i stín. Na konci cesty

lásko, nejsi má, jsi vzdálená až do smrti. Dávno nečekám, že by mě křídla labutí zamávali z vodopádů šedivýho dna.

paměti. Neboj, čekám dál, jenom v malé naději. Vysněné jak návrat psance, girlandami snů.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Je smutné, když štěňátko na nádor umírá, když prášek na spaní až ráno zabírá, když raněná srna padá do mlází, když starou paní záchranka před domem porazí. Je to ze smutku.

0: sama. Huláni do pole odjedou, ty zůstaneš sám. A že to tehda uměli napsat.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových radostí. Prý chodíme okolo, prý jdeme vpřed, prý jsme zavostali, prý jen. Pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá. Byly to jen přemety a žádná cesta životem, stojíme pořád tam, kde jsme, jen tam. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Pouze představy jsou bolestivé, mimo představy se dá všechno přežít. Všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců, a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen. Pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká, pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí.

žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. V tom tichu slyším nad sochou starého Inka monument času a nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádnej důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku, a pak se dožijeme let. V tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů, a jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu, na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti, ale hledej, není k nalezení. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny, kdo je ještě jednou uvidí. Snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Křesťané prostřeli ubrus svědomí, k stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky, jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí, a že pravděpodobně slunce zapadá za hory, a co je vesmír, snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let.

0: že to půjde snadno. Jen až zbytky smyslu věcí promění se v prázdno. Jen až zbytky smyslu věcí promění se v prázdno.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

každý si nese své břímě letními cestami k zimě. Každý si nese to své, jak tak životem jde. Každý po něčem touží.

splní se, o čem si sníval. Splní se vše, co si kdy chtěl. Na dveře listonož klepe, říká, že bude lépe.

Nejsem zas tak hloupý, už jsem našel kupec, se slevou ho koupí. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, užím si ten půjček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, užím si ten

Svý štěstí už jí nemá více, zbyl mi pěstě jenom umaštěný líce. Jak mám zahnat smutek, procovinu z touhy, uším s ním ten bůček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat smutek, procovinu z touhy, uším

Čemuj mi krásná skříň, když vnísí konfekce, nevím, nač se vymluvím, až přijde trebská inspekce.

sdělit, k tomu Bowie knife. To není žádný šavikuk, ale pořádný tesák. Budu vypadat jako zálesák, zastrčím ho do boty, protože neudělám ani krok bez nože.

0: Živé se, když se maskér pouští ztrácí, lesní stráž už nemá šanci, ani z vrtulníku nevidí tě, když natáhneš maskovací sítě.
1: No zkrátka, máš

koukám na ten svět, jak se šine vpřed, jak se kačká na zahradě. Koukám na ten svět, hlavně mít všech pět, ještě chvíli pohromadě.

Jeden říká to, druhej zase to, třetí s nimi nesouhlasí. Čtvrtej drží graf, pátej ten je pav, mně se z toho ježí vlasy. Šestej vyčítá, sedmej namítá, že to nikam nepovede.

jednou struny kytar lacinej. Po pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník 2denního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků Dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.

0: Svatko.
1: Ví, pane, si myslíte, že můžete zde ve voze si klidně bez cvaklé jízdenky být?
0: Ale já si vážně cvaklou.

0: řeknete někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvěte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Píví, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Píví, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.

0: A vždyť je to v pořádku, kruci. Počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil. No tak to je zaručený, na černotě stívá, je to tak, omyl tu je vyloučený, dneska si dane bát náhodou zlata.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů začíná. Hlavní jsou všechny role, každá replika v týhletý frašce váhu má. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj přístížin. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines Aladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj.

na trh do Lhoty a jak se lesem žene, na zemi leží kalhoty pánské a obnošené. Na zemi

0: Větvičkou do nich píchla, nic nestalo se však.
1: Větvičkou do nich píchla, nic nestalo se však.
0: Chudák holka si vzdychla,
2: ach jo,
0: jen hnízdo a ne pták.
1: Chudák holka si vzdychla.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem za pakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům, kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
2: Můžeš se smát, když je to vážný, můžeš

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
3: Na starých fotkách zažloutlejch šapito pruhovaných.

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potoky jsem

zeleniny. Do prasa mě to žaludku lese jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem v tom uměl lítat od kotníku po uši.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

zpívek. Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď, nás chudé veď. Vlaštovko, leď, rychle a teď.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Ahoj všem posluchačům Radia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.

na obzoru dým. Není mi líto, že v oheň nevěřím.

41, svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s opinou řve dál. Teď na mořích my vládnem, náš Bismarck je tam král. Co děl palubu ježí,

0: plet.
1: Tak to je křižník Bismarck, s ledopadským se střet, dnem i nocí po něm slídí posádka lodi Hood.
0: Kapitán u svých lidí tak velkou vzbudil chuť, na skal křižníku Bismarck, ten musí dolů jít.
1: Jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

už hůd na dně spí. Celá marína strojí, šatci bitevní, každá loď je na nohou po šest dlouhých dní a hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck sedmého dne skrýt. Byl to křižník Archa, kdo zlomil ten klid, jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí.

0: Pirátej.
1: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
2: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
2: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití a k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
2: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Zasvitu

nenajdeš, ta je jen ve mně. Tu nikdy nenajdeš, ta je jen ve mně.

přišel čas holin, přišel čas holin. Ten, kdo to nechápe, toho vyškolím. Zapal si lípu a přeč

Paregaxen, Paregaxen. Utek jsem z kanceláří, z teploučka do chladna. Hej, pane pochůzkáři, láska je bezvadná. Půjčte mi vysílačku, a nebo raději klíč. Má milá dala si česnekačku, tož abych utekl pryč. Nemáme čas, ve stoje jíme, hluboko v nás nepokoj dříme. V polední pauze pár minut jen, párek jak sen.

párek a ksen. Čekám tě ve čbánu na kuřím rinku, u sklenky čusu a krabice krekerů. Jestliže nepřijdeš, můj budulínku,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. Je krátce po jedné hodině. Je krátce po druhé. Je krátce po třetí. Je krátce po čtvrté hodině. Je krátce po páté.

Je pár minut po 9. hodině. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Je krátce po 10.

Je krátce po 13. hodině. Před pár minutami bylo 14 hodin. Před pár minutami bylo 15 hodin. Je krátce po 16. hodině. Před malou chvílí bylo 5 odpoledne. Před malou chvílí bylo 18 hodin. Je pár minut po 19. hodině. Před malou chvílí bylo 20 hodin. Je pár minut po 21. hodině. Je krátce po 22. hodině. Před malou chvílí bylo 23 hodin.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry v besty. V hlavě máme jenom samé zlato, všude kolem.

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

větrova, chůze je sladká, jde. Ne kvůli očištění, čeho se taky bát, jde. Od rána do setmění nemusí počítat. Neptá se, kde bude za pár let, jen nechce rezivět.

Můžu se tvářit veselé, můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni, a to já ještě nejsem snad.

0: Mát se jako blázen, blázen na pořád.
1: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

takhle, kterou nechci mít. Nevyšlo to tady, tak za tvými zády jdu na plný pecky žít.

Jdeme příliš rychle, těžko nás něco zastaví. Jdeme příliš rychle, snad naše těla vyplaví.

pláveme příliš rychle v černých vodách měňavých. Pláveme příliš rychle, těžko nás něco

Vítr opět listí z větví sklízí, vždyť je listopad. Já srdce málem v krku cítím, když tluču u vrat. Chaloupky na samotě, pohádkově roubené, zdáli za kopcem už je slyšet klekání. Starý muž otevírá úsměv v tváři znavené.

aspoň trošku v Pána Boha věřit, činit, co jiným by radost přineslo, a nemyslet jen na sebe, a jak tuhle zimu přežít.

Velikonocí, hlavně v neděli. Jenže poutníci už nechodí, asi taky vymřeli.

Tak jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá.

jsme si ten svět malovali. Tak se to v životě střídá, v sestupu padek bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš.

moje měla, dolík v bradě, až asi téměř v ofině. A měla ráda pecky v čokoládě.

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. Když je potká, tak musí zasnít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, zestupů padek bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, zestupů padek bída, tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Tak se snaž.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again. Don't know where. Don't know when, but I know we'll meet again some

mi nesporné, co plno stínů, kde světlý den, tam cestu sotva znám, kde průzračnost, tam výkladem

i troly se skví. Když ležím na znak, strach mám spadání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic na čem srdce lpí.

je jak havrandí, v tom spojen se zřím, kdo mi ublíží. Mně jedno sem-li šalby ve psí dán, mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat každý.

0: ač mám o všem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran.
1: Co chci?
0: Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítá.